Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Retro Weekend.

Il lo so.

Retro Víkend. Na Hit Rádiu Nord Music.

0: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

Tak internety plný toho včerejšího derby, nevypadalo to moc sportovně od fanoušků, vrátíme se k tomu ve zprávách určitě za chvilku a hned potom už další devadesátky do vašich uší. Ty úplně nejlepší, tady v retro víkendu na Hit Rádiu, jako byla právě teď kapela Roxette a jejich Crash Boom Bang. Tak za chvilku.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit

0: Kolově incidentu vedla 3-2 a vítězství mělo zajistit mistrovský titul. Místo oslav ale klub čelí policejnímu vyšetřování a hrozbě kontumace výsledku. Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík se zachování fanoušků omluvil a označil situaci za neakceptovatelnou. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kvůli incidentu svolala na dnešek mimořádné zasedání. Oheň přírodu u Dynartic zdevastoval, další stromy mohou ještě padat, přístup na spáleniště proto hlídají hasiči. Území v Českém Švýcarsku zasažené několika denním požárem však projde přirozenou obnovou bez zásahu člověka. Spálené jehličnany nahradí nejprve břízy, pod těmi pak začnou růst další druhy. Správci Národního parku chtějí, aby se příroda zotavila sama, podobně jako po požárech v dřívějších letech. A pojďme také na tenis. Tomáš Macháč kvůli nemoci odstoupil ještě před druhým kolem s Rusem Daniem Medvěděvem z Masters z Římě. 25-letý český tenista měl proti bývalé světové jedničce nastoupit na Antuce v sobotu v 11 hodin. Medvěděv tak postoupil bez boje. Do osmifinále ale proplula po hladké výhře 6-1 a 6-3 nad ukrajinskou soupeřkou Alexandrou Oliňukovou Linda Nosková. Moc gratulujeme. A teď už se pojďme podívat na zprávy z regionu.
1: Mezinárodní cyklistický podnik Závod míru juniorů opět po roce zamířil na Litoměřicko a Teplicko. Jezdí se už od čtvrtka a dnes je na programu poslední etapa, která se pojede kolem Terezína. Start závodu je v 9 hodin, ale dopravní omezení bude v době od 8 do 12 hodin. Kopcovitá etapa povede přes Litoměřice a Trnovany až k Třebušínu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno také s výjimečnou mlhou, odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti. Teploty je o něco vyšší než včera a ty odpolední se zastaví až na 23 stupních Celsia.
2: Retro víkend.
3: Retro.
4: Jsem rád, že jste si nás naladili i dneska po ránu. Nejlepší devadesátky v českém éteru pokračuje Retro víkend a taky dneska, tedy v neděli po ránu, chvilku po sedmé, s vámi vstává Michal Klein. Ahoj. Odbouchne to tentokrát Debbie Harry i se svojí kapelou Blondie. Jo a prosím vás pěkně, hlavně nezapomeňte, že dneska je den matek, jo. Takže kytká velká pusa, to je dneska prostě nutnost. Takže Blondie, Maria.

Tak skupinu Takedead už velmi brzy čeká velké stadionové turné po Anglii a vypadá to tedy, že šli panáčkové do sebe. Třeba takový Gary Barlow, ten teď tráví několik hodin denně v posilovně, aby byl fit. Tak když to potom nakonec zaleje třeba geladrinkem, tak možná i klouby nakonec zůstanou na svém místě. Rozjeli jsme poslední hodiny retro víkendu, toho prodlouženého retro víkendu, který má i tentokrát na starost dabové hit Radio 90, takže vlastně samé 90kové hity až do dnešního večera. A chtěli jsme vám zároveň k tomu všemu taky představit náš nový podcast Vypalovačka o 90kových fenoménech, který už teď najdete na všech podcastových kanálech, tedy všude tam, kde jste běžně zvyklí poslouchat své oblíbené podcasty. A navrch třeba i na našem webu hitradio90.cz, přímo tam hledejte. No a dneska večer tam hodíme z brusu nový díl, věnovaný tentokrát fenoménu Eurodance. No a když Eurodance, tak už si poznáváte BPM-ko, tak Mr. Wayne prostě nemůže chybět. To by byl skandál.

save it from yourself.

0: Takový vlastně nenápadný hit ještě z konce 80. let, který potom kapela Waterboys vydala znova v 90. a to mělo mnohem větší grády než pár let předtím The Hole of the Moon. Jedna z mých úplně nejoblíbenějších písniček, tak doufám, že jsem vás tím taky tak trošku nakazil. Právě teď, 10 minut před 7:30. Posloucháte Retro Weekend na Hit Rádiu. Včera jsem od vás zjišťoval vaše oblíbené klipy z 90. let. No a dneska bychom se mohli vydat třeba, to jsem si říkal, třeba na diskotéku. A zavzpomínejte schválně takhle po ránu, který diskotékový hit jste měli v 90. nejradši. Já si třeba sám za sebe pamatuju, že jsme s kamarádama měli rádi Bailando Bailando. Nevím, jestli to znáte, ten originál od belgické kapely Paradisio. To je ono. Nevím proč, vůbec se mě na to neptejte, ale byla to naše disco hymna. No a jestli jste měli taky takovou nějakou podobnou, tak mi to hoďte na WhatsApp. 777-937-777. Budu moc rád, když se dneska zapojíte do Retro Weekendu. Ještě jednou 777-937-777. Jaký byl váš nejoblíbenější diskotékový hit?
1: Slyšíte to ticho ve vinicích?
2: Tak na něj zapomeňte! Přichází noc, která otřese Třebíblicemi. Premiérový ročník série Legendy v Třebíblicích uvádí jedinečnou rockovou legendu. Bonnie Tyler. V sobotu 6. června ve vinařství Johan V. v Třebíblicích. Naživo a s celou kapelou. Bonnie Tyler. Tohle není jen koncert. To je rocková party. Rock in the Wilds. Počet míst je omezen. Vstupenky na ticketportál a legendyvtřebivlicích.cz.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: To byste se divili, jak i v 70. lítá na surfu. Tohle byl Chris Isaak na Hit Rádiu. Někdejší sexy doll na přelomu 80. a 90. minimálně. A tahle jeho balada Wicked Game je jednou z vůbec nejvíce smyslných písní hudební historie. Ikonický byl taky videoklip černobílej s tehdejší top modelkou Helenou Christensen, která v něm běhá po pláži, pozor, nahoře bez, ale teda nic není vidět. Nejlepším klipům z éry MTV, tak těm jsme se věnovali ve vůbec prvním díle našeho nového podcastu Vypalovačka. A že tedy bylo o čem mluvit. Došlo na Nothing Compares to You, Losing My Religion, Smells Like Teen Spirit a nebo třeba taky November Rain od skupiny Guns N' Roses.
1: Pro mě je vlastně asi jako nejhezčí videoklip Guns N' Roses November Rain.
0: No jasně.
2: Jo, no, tak
1: to je dokonce jako píseň, kterou my jsme si s manželem vybrali jako svatební song.
2: Yeah.
1: Ten příběh je vystavěný na té lásce Axla s tou modelkou. Ona navíc má na sobě šaty, které jako stály obrovský prachy, takže i díky tomu jako November Rain videoklip je jeden z nejdražších.
2: Já ještě vím kvůli čemu dalšímu.
1: No.
2: Že oni nenašli v tom Novém Mexiku ideální kostel, takže ho
1: takže
2: tam museli přestěhovat.
1: Jo, protože ano, spousta fanoušků chtěla jako vidět originál ten kostel, který je v tomhletom klipu a vlastně ho nikdy nenašli, protože on není.
0: Aspoň krátká ukázka z naší vypalovačky těch témat z 90., o kterých se dá hodiny a hodiny povídat je spousta. MTV Britpop, smrt Kurta Cobaina, Eurodance, a nebo jak jsme třeba v 90. poslouchali muziku. To už si když tak můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcast a nebo YouTube, anebo na našem webu hitradio90.cz. A z toho, co pro vás ještě chystáme, tak třeba filmové megastar z 90. to by vás mohlo zajímat a chytnout, anebo třeba boybandy. A taky téma Michael Jackson bude dost výživné, tak si nás když tak dejte do sledovačky, ať vám nic zásadního a devadesátkového neuteče. Teď vám rozhodně neuteče ani Freddie Mercury. V našem retro víkendu tady na Hitradio posílám jeho Living on My Own.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice Ice Baby, Vanilla Ice, když vydával tenhle svůj mega hit, tak to bylo chvilku tak a vypadalo to, že si s tím nevydělá tedy ani na suchý chleba, protože se ozvali Queen s Bovým, že jim prostě ukradnul tu slavnou linku z Under Pressure. Takže nevím, jestli tohle to víte, ale už tenkrát byl Vanilla prozíravej a zaplatil protistraně 4 miliony dolarů, což tedy na tu dobu byly docela dost velký peníze. A vykoupil se z problémů, jednoduše řečeno. A od té doby mu tahle jediná píseň vydělala 20 milionů. Wow! Takže je celkem pohodlně v černých číslech. Taková informace pro ekonomy. No a co vy ostatní? Už jste si vzpomněli na nejoblíbenější hit na 90-kových diskotékách, na který jste nejvíc tančili, pařili, kalili, blbli. Napište mi když tak o tom přes WhatsApp na 777 937 777. K tomuhle diskotékovému tématu se vrátíme už v příští hodině. No a tady v Retro Weekendu na Hit Radio za chvilku vlastně taky taková diskotéka ze Švédska. Budou pokračovat Army of Lovers a jejich Crucified.
2: Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Taková devadesátková pohoda v retro víkendu na Hit Radio, za chvilku 8. hodina, teď Jim & Spoon a jejich Kaleidoscope Skies. Jinak taky letos bude u nás, tedy v našich končinách, Luzích a Hájích, celkem početná enkláva devadesátkových hvězd. Napočítal jsem jich tedy minimálně 10. Eros a Erik už to mají za sebou, tedy Ramazzotti a Clapton. A před sebou potom, tady co tak koukám do toho výčtu, Moby, Sting, Nick Cave, Manic Street Preachers, OMD, Brian Adams, Prodigy, Ricky Martin, Maggie Reilly a taky Duran Duran. Je rozhodně tedy z čeho vybírat a kdybyste, pozor, teď, budu mluvit konkrétně, chtěli vyrazit třeba na ty Duran Duran do O2 Areny, 24. června to bude, za měsíc a půl, tak na Hit Radio 90 budeme celý příští týden o vstupenky soutěžit, ať už on air nebo online, třeba nás začněte sledovat na Facebooku nebo Instagramu, ať se tam taky můžete zapojit a třeba nakonec i vyhrát. Tak držím palce, Facebook, Instagram, Hit Radio 90 a poslouchat nás můžete v DABu nebo na internetu, anebo přes aplikaci Radia.cz. Dureni volají, stejně jako právě teď tady v retro víkendu, kapela Soul Asylum.

0: Skupina Soul Asylum a Runway Train, hrajeme vám nejlepší devadesátky v českém éteru až do dnešního večera. Tohle je Retro Víkend na Hit Radio 7.58, skoro už 7.59, čekají vás další zprávy s Filipem, už za pár okamžiků.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
3: Připravte na to svou mysl.
4: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
5: Ale proč se držet při zemi?
4: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděli, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tu, vítejte u nich. K přístavu Granadiade a Bona na ostravě Tenerife v neděli ráno připlula výletní loď MV Hondius, na které se mezi pasažéry roznesl hantavirus. Tři turisté nakažení hantavirem během minulého měsíce zemřeli. Španělské úřady i přes odpor místní

0: úroveň angličtiny B1, tedy mírně pokročilé. Nízká bodová laťka způsobuje, že znalosti potřebné pro odmaturování jsou ve skutečnosti mnohem nižší. A pojďme také na fotbal. Espanyol Barcelona prohrál v 35. kole španělské ligy v Sevě 1-2. Sérii bez vítězství protáhl už na neuvěřitelných 18 zápasů a z 5. místa na konci roku se propadl až těsně nad pásmo ohrožení. Přitom ještě 8 minut před koncem vedl. Atletico Madrid si nespravilo chuť po úterním vyřazení z Ligy mistrů a doma prohrálo s Celtou Vigo 0-1 a 5. Betis Sevilla v San Sebastianu promarnil dvoubrankové vedení a získal jen bod za remízu 2-2. Dnes večer od 21 hodin se koná také slavné El Clásico, kdy Barcelona přivítá Real Madrid a v případě vítězství může slavit mistrovský titul. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Víkend plný železniční nostalgie připravilo muzeum v Lužné u Rakovníka. Součástí tradičního setkání parních lokomotiv jsou hvězdicové nostalgické jízdy do Rakovníka, Krupé a Řevničova. Natočně budou probíhat komentované prezentace exponátů a v provozu budou i úzkorozchodné parní vláčky. Hlad a žízeň zaženete ve stylovém jídelním voze.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti, co se týče teplot skutku parádní maxima na 23 stupních Celsia.
3: Retro víkend.
4: Retro víkend. Retro
5: víkend. A jedeme dál, pokračuje prodloužený retro víkend na všech hitrádiích po celé republice. Jen samé devadesátky, Michal Klein vám přeje dobré ráno, teď 3 minuty po 8 a měl bych tady i jedny Backstreet Boys, I Want It That Way.

taky na Michaela Jacksona dojde. Vlastně už za pár okamžiků, za chvilku v rámci retro víkendu na Hit Radio, a teď jsme si dali taky jeho sestru Janet, která tedy jako jediná vlastně, ano, je to tak, jako jediná z celé rodiny Jacksonů měla, a teď to tedy dám radši do uvozovek, měla koule na to říct aspoň pár kritických názorů na ten nový životopisný film o svém bratrovi. Měla k tomu pár výhrad, pár poznámek, čímž se potom tedy následně dostala do konfliktu se svým dalším bratrem Jermainem, který následně obvinil z toho, že prostě a jednoduše žárlí. Takže u Jacksonů jsou teď pravděpodobně asi lehce vyhrocený vztahy. Navíc tedy i Michaelova dcera Paris označila ten film o tátovi za takový přislazený a plný lží. Hele, nevím, já jsem to neviděl, asi se tedy pravděpodobně na to zatím ani nechystám. Každopádně Michael vydělává i skoro ty dvě dekády po své smrti prostě 100 miliony. Ať už se u Jacksonu hádají, jak chtějí. Sám Michael, to už jsem naznačoval, ten se přidá i za chvilku, a teď jsou tady Blink-182. A trocha kytar, All the Small Things. Jsme Hit Radio, pěkné ráno.

0: Michael jsem slíbil a taky teď pustil přímo do éteru tady na Hit Radio v Retro Weekendu. A docela by mě upřímně tedy docela tak nějak jako zajímalo, co by sám asi Michael říkal na ten samotný film sám o sobě a svého synovce Jafara hlavně, který si zahrál jeho samotného. No pravděpodobně by asi na něj byl pyšnej, si myslím. Sám Jafar, ten by rád pokračoval v natáčení, už se dokonce objevily první zmínky o možné dvojce. Tak se necháme překvapit, jestli nás vůbec klan Jacksonu ještě něčím dokáže překvapit. Teď už ale otočíme stránku, vanastovky nebo depešáci budou za chvilku v Retro Víkendu. My jsme Hit Radio a za 10 minut půl devátá. Tak dobré ráno.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte Retro Weekend tady na Hit Radio i v neděli ráno, takhle přesně v 8:30. Možná byl tohle ten váš oblíbený hit, na který jste pařili na diskotékách, co já vím, Cut and Move a Give It Up. A možná jste taky chodili za DJem, aby ten song pustil. To byly vždycky dohady, kdo tam půjde a kdo bude žadonit. Když tak mi hoďte do zprávy na 777-937-777, na jaký diskotrisko jste právě vy pařili nejvíce na 90-kových diskotékách. Za chviličku se k tomu vrátíme, možná si i taky něco pustíme. Tak za pár okamžiků tady na Hit Radio teď si dáme depešáky. V květnu zatím tedy žádné novinky, o nich jsem nenašel. Pánové si pravděpodobně dávají odpočinek, do ničeho se moc nehrnou. Sem tam se pravda Dave Gahan vyfotí s nějakým fanouškem, ale jinak klídeček a pohoda. Tak si aspoň můžou užívat, že ten jejich nejslavnější hit, tedy Enjoy the Silence, možná už ho poznáváte, překonal na Spotify hranici 1 miliardy přehrání. Takže zase nějaká ta kačka, nebo dolar, nebo libra k dobru, se to asi pravděpodobně bude hodit.

0: Tohle byla tedy na Hit Radio velká nostalgie, skupina Chocolate a Ritmo de la Noche. A nejoblíbenější hit na diskotékách tady pro Alenu z Krkonoš, která mi dokonce napsala. Teď budu citovat, jo, že na tuhle píseň jsem se seznámila se svým pozdějším manželem, tenkrát jsme tedy jenom tančili, manželi jsme se stali až o 10 let později, ale manželství stále drží. A proto jsem to taky právě teď a tady pustil do éteru v rámci našeho retro víkendu, aby to manželství tam v Krkonoších ještě chvilku vydrželo. Tak tedy Ritmo, Ritmo de la Noche, takhle po ránu na Hit Radio. Mám tady jinak spoustu vašich dalších tipů z 90kových diskoték. Jana píše, že pařila nejvíce na 24/7. Vždycky, když to pustili, byla jsem hned na parketu a lítala z rohu do rohu. Pavel píše velmi stručně Doktor Alban nebo Headway, to mě vždycky roztančilo. A potom jsou tady typy jako Wickfield, Saturday Night nebo Culture Beat Mr. Wayne, to je klasika. Dokonce i Einzwei Polizeit, jestli se to někde hrálo na diskotékách, anebo i Paul van Dijk, i když to už možná byly spíš party než diskotéky. No a Matěj, ten mi napsal, že nejlepší diskotéková píseň pro něj vždycky byla od Gali, Freed from Desire. Kdyby to dneska někdo naspíval, tak to bude furt super song. Díky za 90ky, Matěj z Berouna, i do Berouna zdravíme. A musím říct, že tady většina vašich tipů je ze škatulky Eurodance, kterému už se taky věnujeme v tom nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka, který bude venku dneska večer na všech podcastových platformách a ke kterému se za chvilku taky vrátíme a něco málo si povíme. Tak laďte dál, Retro Víkend, a laďte dál, Hit Radio. A mějte dobré ráno. Hit Radio.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují legendy v Třebívlicích. www.legendyvtřebívlicích.cz
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Jeden z vašich tipů, na co jste v 90. pařili na diskotékách, i na Galua Freed from Desire, což je taková ta klasická italská diskotéka, spíš asi než Eurodance, ale určité prvky i z toho Eurodanceu by se tam i najít mohly. Právě fenomén Eurodance rozebíráme do morku kosti v novém díle našeho podcastu Vypalovačka, který vypustíme do toho podcastového světa dneska večer. A jinak venku jsou i 4 další díly a jeden je o fenoménu Britpop, tedy třeba i o té slavné britpopové válce mezi kapelami Oasis a Blur, protože právě to byla zlatá éra britpopu. Bylo to vlastně v létě 95, kdy toho byly v Británii plný noviny. Tam šla tenkrát prostě jako stranou veškerá politika, jo, veškerý fotbalový zápasy, jo, princezna Diana nikoho nezajímala, tam každýho zajímala jenom bitva o britpop. Hmm. To znamená, jestli budou lepší Oasis nebo Blur. Nakonec byly o pár tisíc, tuším to bylo, singlu úspěšnější Blur, ale vlastně jako v tom celkovém měřítku, nebo v tom celkovém kontextu, jednoznačně asi jako vyhráli, nebo asi určitě vyhráli
1: vlastně
0: Oasis.
1: Kdybychom to měli připodobnit k nějaký filmové scéně, tak Láska nebeská je o bitvě dvou sice vánočních songů, ale že jo.
0: Jo, tam je Billy Mac, jasně.
1: No, tam je Billy Mac versus...
0: To byly Five,
2: Billy Mac
0: nebo
2: někdo takový, ne? Ikonický, že vlastně jsem
1: no,
2: úplně odstranil.
1: No, jak prostě, jak jim Billy Mac radí, ať nekupujou drogy, že jim je budou dávat...
2: Zadarmo,
0: až jasně, budou rokový jasně, hvězdy, přesně
1: ale
0: tak.
1: Ale to jsme se dostali vlastně ne tak daleko. Drogy a Britpop, to spolu asi taky souvisí.
0: No, víc už si poslechněte sami na všech podcastových kanálech i na webu hitradio90.cz přímo. No a když Britpop a Oasis, tak si je poslechněte i přímo teď a tady u nás na Hit Radio v Retro Weekendu. Dobré ráno.

0: britpopové legendy, kapela Oasis na Hit Rádiu v retro víkendu a ten pokračuje i po 9. hodině. Mám tady pro vás další hvězdná jména právě z 90. let. Stačí jenom vydržet, stačí jenom počkat. Za chvilku 9. hodina.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Krásnou neděli, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou připravené, vítejte u nich. Změny v důchodovém systému, které připravuje vláda, budou drahé. Návrh počítá se snížením věku odchodu do penze, úpravami valorizací i navyšováním důchodu pracujících seniorů. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí to zvýší výdaje státu o stovky miliard korun ročně. Od roku 2028 chce ministerstvo snížit věk pro odchod do důchodu z 67 na 65 let. Samotná věková hranice začne platit až ve 30. letech, ale

0: Přibývání oblačnosti, odpolední teploty parádní, maxima na 23 stupních Celsia.
1: Retro víkend.
2: Retro víkend. Retro
3: víkend. Hit, pro který by jiní snad i vraždili mnohdy, tak označila píseň You Get What You Give od kapely New Radicals slavná Patti Smith. A to jakože teda byla velká pochvala, o tom žádná. Takže na úvod tady té hodiny retro víkendu na Hit Rádiu, mimochodem ten song kapele pochválil třeba i The Edge ze skupiny U2, takže jeho autor, zpěvák Greg Alexander, se musel tenkrát dmout píchou, no snad až za dva rohy. Tak hezké dopoledne vám všem, teď už přeje Michal Klein, máme přesně 4 minuty po 9. No a retro víkend, ten frčí a jede dál.

chceš tyhle hity poslouchat non-stop od pondělí do neděle, vyzkoušej nové dabové Hit Radio 90. 90 non-stop.

Skupina TLC na Hit Radio v retro víkendu, stále plně funkční skupina, byť tedy z té původní trojice zbyly už pouze dvě dámy po tragické smrti Lizy López. Zbylé členky prostě nedokázaly jednoduše za sebe nebo za tu Lizu, myslím, k sobě vpustit někoho cizího, tak teď ve dvou aspoň dohlížejí na vznik nového muzikálu o jejich skupině. A to zní celkem zajímavě, protože nebudou určitě první, možná jednou z prvních těch hiphopových skupin, a to bude muzikál s jejich písničkami, který by měl brzy začít se hrát na newyorské Broadwayi. No, teď si dáme asi nejznámějšího zpívajícího zubaře, to poznáváte, doktor Albán. Svoji zubní vrtačku tedy pověsil na hřebík ještě v 90. Už se stomatologii drachně let tedy nevěnuje. Svůj chrup ten si ale udržuje stále v plné permanenci a bělosti, protože i ve skoro 70 letech trajdá po diskotékách a 90-kových festivalech a zpívá tam i své It's My Life. Tak aby mu ty zuby svítily jak, nevím, jak zářivka tady u nás ve studiu. No a taky na doktora Albána pochopitelně přišla řeč v našem novém díle Vypalovačky právě na téma Eurodance. Tak už dneska večer hledejte na všech podcastových platformách a nebo třeba i na webu hitradio90.cz. It's my life, take it on the beat, set me free. What's that crap, I know it's

0: No, je to už pár let, kdy musel John Bon Jovi na operaci hlasivek, které se v jednu chvilku zdály dokonce nenávratně poškozené. Vypadalo to hodně blbě, ale nakonec si dokázal takovým tím přísným režimem vyléčit a za pár týdnů se dokonce s celou kapelou Bon Jovi vrací zpátky na pódia. V Americe, v Británii, tam chystají kolotoč koncertů, kde myslím, že určitě asi nevynechají ani tu svoji postel plnou růží. Mimochodem právě baladu, kterou jsme si teď pustili na Hit Radio, Bed of Roses, tak tu napsal John na hotelovém pokoji, když byl ožralý ještě, jakože v kocovině, takhle. A dokonce si tam ve dvě ráno nechal přestěhovat piano, aby měl na čem skládat. Taky co by pro takovou hvězdu personál hotelu neudělal, že jo? Retro víkend na Hit Radio ten pokračuje za chvilku po dobrých zprávách o Bon Jovi. Za chvilku další dobrá zpráva, bude Paul McCartney? Počkejte si a mějte fajn dopoledne. Hit Radio.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují legendy v Třebíhlicích. www.legendyvtřebíhlicích.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víkend vám hrajeme na všech hitrádiích po celém Česku ty nejlepší devadesátky ever, které znáte třeba i z našeho dubového a internetového hitrádia devadesátka. Pochopitelně i Undercover a jejich Baker Street, to je celkem zásadní devadesátka. A měl bych tady pro vás taky jednoho Paula McCartneyho, toho taky máme hodně rádi. Velkou událost slibuje Paul na konec května, vlastně už za pár dnů, kdy vypustí do světa nové album, na kterém bude taky jedna velká vzácnost, a sice duet dvou členů slavné skupiny Beatles. Paula pochopitelně a Ringo Stara. No, on už taky nikdo další bohužel není k dispozici. Původně tady Paul chtěl, aby mu Ringo nahrál jenom bicí, jakože aby mu jenom zabubnoval, ale nakonec si ti dva dokonce spolu i zaspívali. Nechci tedy, aby to teď vyznělo jakkoliv nevhodně, ale faktem je, že tady v tom případě asi už není moc na co čekat. Tak už za necelý měsíc bude venku celá nová deska a ta společná písnička, mimochodem, ta vyšla už předevčírem, jmenuje se Home to Us a už si ji dokonce můžete pustit třeba na YouTube a nebo na Spotify. Teď vám posílám od Paula Young Boye.

0: Až třeba nebudete mít ke konci prázdnin co dělat, tak můžete zajít do kina na Green Day, protože v srpnu má mít premiéru film Nimrods, který je vlastně takovým zrcadlem divokých začátků slavné kapely, čerpá z jejich minulosti. Sami členové se taky podíleli na celé produkci a dokonce si v tom snímku taky sami zahráli. Takže to pravděpodobně v létě na konci prázdnin bude takový lehce zelený. Jinak moc díky za všechny vaše vzkazy, co nám posíláte teď o retro víkendu. Pozdravy od Petry, od Romany, taky od Mirka z Plzně, případně od Hanky, vidím tady i od Míši z Trutnova. Všude vás tam zdravíme, tam všude posloucháte retro víkend, tak tam všude taky zároveň přeju pěknou neděli.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Hit Radio.

Ono se to k těm Queenům vlastně přímo nabízí, že by po vzoru aby měli taky svoji hologramovou show. Už se o tom dokonce diskutuje i ve vyšších kruzích, tak uvidíme, jestli uvidíme tedy Freddieho opět na pódium, byť tedy pouze a jenom jako avatara. Ono se tedy mluví a třeba taky o Elvisovi, Jacksonovi, Princeovi, Whitney Houston, tak pravděpodobně, kdo si počká, ten se dočká, musíme vydržet. Po Queenech do 10. minimálně ještě fotbalový hit z Francie, Dario G a jejich Carnaval de Paris, to je rok 98. Já už jsem si tady pouštěl i tu letošní písničku, naspívala ji tedy opět Shakira. Zatím je tedy venku jenom ukázka, taková krátká ukázka. A podle té, a teď budu teda úplně zcela upřímný, jo, podle té zatím teda nic moc, spíš nic než moc. Tak snad tedy ta celá písnička, která má víc snad někdy během příštího týdne, tak bude aspoň krapet lepší. Takhle, aspoň, no, minimálně o délku kopačky průměrného fotbalisty.

0: I když se teď nejenom ve fotbalových kruzích mluví hlavně tady asi o včerejším derby Sparta Slavie, tak jsme si teď připomněli jednu fotbalovou hymnu, a to z fotbalového mistrovství ve Francii 98. Dario G a Carnaval de Paris. Nejlepší devadesátky pokračují, pokračuje Retro Víkend hnedka po desáté.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděli, přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zhruba 42% tuzemských dětí ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u obrazovky mobilu nebo tabletu ve všední den více než hodinu a 18% přes 2 hodiny denně. Více než hodinu denně věnuje mobilu či tabletu 82% předškoláků. Děti a mladiství tráví podle údajů nadace O2 v online světě běžně okolo 4 hodin denně. To odpovídá asi 400 metrům, které urazí prstem po displeji, nejčastěji při sledování obsahu na sociálních sítích. Počet dětí v domácím vzdělávání v Česku dosáhl rekordních 7500. Jde o nejprudší nárůst od legalizace této formy v roce 2005, kdy využívalo pouhých 500 žáků. Za trendem stojí vyšší počet dětí v populaci i nárůst jejich psychických potíží. A pojďme také na včerejší derby. Slavia po nedohraném zápase uzavře do odvolání tribunu Sever. Po vinících bude klub požadovat náhradu celé škody, včetně sankcí, které dostane, uvedl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Zároveň byli z A týmu Slavie z disciplinárních důvodů vyřazeni útočník Tomáš Chorý a záložník David Douděra. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Mezinárodní cyklistický podnik Závod míru juniorů opět po roce zamířil na Litoměřicko a Teplicko. Jezdí se už od čtvrtka a dnes je na programu poslední etapa, která se pojede kolem Terezína. Start závodu je v 9 hodin, ale dopravní omezení bude v době od 8 do 12 hodin. Kopcovitá etapa povede přes Litoměřice a Trnovany až k Třebušínu.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přibývá.

0: Veselé regéčko od kapely In Circle Sweat a La La La La Long. No a Madonu bych tady pro vás taky měl, i té bychom se totiž velmi rádi už brzy pověnovali v našem podcastu Vypalovačka o fenoménech z 90. let, kam Madonna tedy rozhodně patří. Ona by tady patřila i do 80. a vlastně i do milénia, ale to si když tak necháváme až na pozdějic. Zatím máme venku 4 díly, ten 5. vypustíme ven dneska večer a bude na téma Eurodance, takže něco pro všechny diskofily. No a zatím si můžete pustit třeba ten poslední díl o sebevraždě Kurta Cobaina, anebo to, jak jsme třeba s Markétou a Sivošem vzpomínali na zlatou éru MTV, která vrcholila právě v 90. A kde jsme tedy taky lehce naťukli ten samotný start slavné značky. A to bylo tedy už na začátku 80. let.
1: Když se úplně jako vrátíme na začátek, tak protože oni s tím vizuálem vlastně pracovali dlouhý roky i poté, co MTV už začalo. Byl to ten kosmonaut, protože ta úvodní scéna vypadala tak, že na obrazovce se objevilo odpočítávání.
2: No jo, vlastně.
1: Potom historický start rakety Apollo 11. Do toho zněl ten dunivý kytarový riff. A do toho zakladatel MTV, což byl John Legg, prohlásil Ladies and Gentlemen, rock and roll.
3: A to bylo úžasné, jak vlastně oni zapíchli tu svoji vlajku na měsíci a to pak byla ta ikonická věc, která se pravidelně objevovala na MTV, jako vlastně jejich logo. Jo.
1: Oni se k tomu jako velmi často vlastně vraceli k tomu vizuálu jako takovýmu MTV, astronaut, pak to bylo přesně součást hudební scén MTV a vlastně je to taková jako legendární scéna, ze který potom vycházeli. A nedávno jsem byla tuším v nějakém Primarku nebo něco takového a vlastně jako měli tam fakt jako vizuál MTV na mikině a kupovali si to mladí, třeba 17-letý, 18-letý lidi, Hustý. Který tohle absolutně nemůžou jako zažít.
0: Market, ale... to je jako kdyby jsme si my kupovali tričko s Adinou Mandlovou, že jo? Něco takového podobného. Tak když tak až budete mít chviličku, tak si nás puste do uší, Vypalovačku najdete na Spotify, na Apple Podcast a nebo YouTubeovském kanále Hitradia a potom tedy taky, a to je pravděpodobně asi nejjednodušší způsob, na webu hitradio90.cz. Tam všude je to 90-kový. Jako právě teď a tady na Hitradio vlastně až do dnešního večera, kdy jedeme samé 90 a samé velké hity. Tohle je Retro Víkend a teď už konečně se dostává na tu slíbenou Madonu.

0: Posloucháte Retro Weekend na Hit Radio a tady toho týpka, Marka Anthonyho, tak toho by si v Americe měli hodně předcházet, páč se tedy vrchovatou měrou stará o zvyšování porodnosti. Teď pár týdnů zpátky oznámil, že s manželkou Nadějou čekají své druhé dítě. A pozor tedy, Markovo už celkově je osmé, tak plodným je on muzikantem. Tak pokud správně počítám, tak ještě tři kousky a může v klidu konkurovat slavné Klapzubově jedenáctce. A hlavně tedy aspoň jim tam bude mít kdo vydělávat na důchody. Bruce Springsteen, anebo třeba i Coolio, případně Erasure, budou i Kelly Family. Takhle vám budeme dál hrát v našem retro víkendu, a to v nejbližších minutách, tady na Hit Radio. Tak fajn dopoledne.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují legendy v Třebíjlicích. www.legendyvtřebíjlicích.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
6: Připravte na to svou mysl.
7: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
8: Ale proč se držet při zemi?
7: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bruce Springsteena, toho jste si mohli užít u nás v Praze loni, teď si ho užívají Amici a tedy nedoporučuje se, aby na jeho koncerty chodili skalní fanoušci Donalda Trumpa. On totiž o americkém prezidentovi na svých koncertech hodně mluví a označuje ho za korupčního a neschopného vlastizrádce. No a Donald, jak známo, musí mít vždycky poslední slovo, tak mu na to vždycky něco odpoví. Evidentně mu tedy Bruce leží hodně v žaludku. Naposledy ho třeba nazval vyschlou křížalou. Tedy upřímně, kam na ty přirovnání chodí, to fakt teda netuším, ale zase je Bruce v docela dobré společnosti, třeba s papežem, Bad Bunnym, anebo s hercem Robertem De Nirem. Devadesátky pokračují tady na Hit Radio v Retro Weekendu do dnešního večera. Za chvilku No Doubt a tohle asi pravděpodobně poznáváte. Coolio, Gangsta's Paradise.

0: Skupina Erasure, písnička Star, tady je Hit Radio Retro Weekend s nejlepšími devadesátkami v českém éteru. Po celé republice na všech hitrádiích pomalu spěje tedy do svého finiše, ale když se vám bude třeba po devadesátkách někdy stejskat, tak si můžete nás kdykoliv naladit na Hit Radio 90, kde vám pouštíme devadesátky od rána až do večera. Naladíte nás v davovém vysílání, taky přes aplikaci Rádia.cz, anebo klasicky přes webový stream, třeba rovnou na našem webu hitradio90.cz, kde mimochodem celý příští týden budeme soutěžit o lístky na pražský koncert skupiny Duran Duran. Ten bude na konci června v pražské O2 aréně. Tak si nás, když tak zkuste naladit, už víte kde a jak. A taky si nás případně dejte do sledovačky na Facebooku a Instagramu, protože i tam vám budeme dělat radost. A jakože vám rádi děláme radost a potěšení, to každopádně.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz. Hit Radio. Hit Radio.

Chceš tyhle hity poslouchat non-stop od pondělí do neděle? Vyzkoušej nové dabové Hit Radio 90. 90 non-stop.

Tak snad i tady tím jsem vás potěšil na Hit Rádiu v Retro Víkendu, protože i Kelly Family patří bez diskuze do 90. jakožto tedy velké idoly té doby. Pamatujete si třeba ještě na Paddyho? To byl vedle Angela asi pravděpodobně největší modla z Kelly Family. Teď si říká Michael Patrick Kelly, porod, co je třeba v německém hlasu, a dělá vlastně celkem příjemný poprok. Jo a pozor, už nemá dlouhý vlasy, ale jinak byste ho podle mě úplně z fleku poznali, i kdyby vás ve 2 ráno vzbudili. Fenomén Eurodance, to je další téma naší vypalovačky, nového podcastu o fenoménech 90. let. A to se nám teď hodí celkem do krámu k tomu, co vám chci právě teď pustit a co už pravděpodobně většina z vás poznáváte. Minimálně, co si tedy pamatujete 90. MC Sar and Real McCoy a jejich Another Night tady na Hit Radio.

0: Eurodance na Hit Radio v retro víkendu. My se k tomuto tématu ještě vrátíme určitě v té další hodině. Za chvilku 11. hodina a co tady tak koukám dál do našeho playlistu toho prodlouženého retro víkendového, tak třeba YouTube, Bryan Adams i Elton John, doufám, že může bejt. Tak si počkejte a mějte hezké dopoledne.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí. Under Armour
3: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděli, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Španělsko zahájilo proces evakuace cestujících z výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, píše agentura Reuters. Plavidlo dnes ráno dorazilo k Tenerife na Kanárských ostrovech. Na palubu podle ministerstva zdravotnictví nejprve vstoupili zdravotničtí činitelé, aby provedli finální kontrolu a mohlo začít vyloďování pasažérů. Až 75% mladých Slováků ve věku 16 až 17 let zvažuje kvůli nespokojenosti s aktuální situací v zemi odchod do zahraničí, nebo jsou už rozhodnutí odejít. Ze všech, kteří zvažují odchod do zahraničí, se až 42% nechce na Slovensko už nikdy vrátit. Mladí lidé označili za hlavní důvod odchodu ze Slovenska špatné vztahy ve společnosti, v rodině a také ve škole. A pojďme také na sport. O postup do osmifinále tenisového turnaje v Římě zabojuje dnes hned trojice českých tenistů. Den otevřou Nikola Bartůňková, která se pokusí vyzrát na Američanku Madison Keysovou. Ve stejný čas tedy v 11 hodin nastoupí i jediný zbylý mužský zástupce Jiří Lehečka proti Kasperu Rudovi z Norska. Večer pak čeká na Karolínu Plíčkovou Laura Siegmundová z Německa. Tento zápas začne okolo 19. hodiny. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Víkend plný železniční nostalgie připravilo muzeum v Lužné u Rakovníka. Součástí tradičního setkání parních lokomotiv jsou hvězdicové nostalgické jízdy do Rakovníka, Krupé a Řevničova. Natočně budou probíhat komentované prezentace exponátů a v provozu budou i úzkorozchodné parní vláčky. Hlad a žízeň zaženete ve stylovém jídelním voze.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Pokud máte chuť na grilování, myslím si, že dnešek bude ideální, bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti, ale beze srážek. No a maximální teploty odpoledne až na 23 stupních Celsia.
4: Retro víkend.
5: Tak myslím, že ještě dostatek času někde utrhnout kytku a popřát maminkám k tomu dnešnímu svátku. Já jim k tomu teď tady posílám diskotéku od Seše, to znamená písničku La Primavera, až mi z toho přeskočil hlas.

Skupina Lighthouse Family, pohodovka High, tedy vážně si nevzpomínám, že by pánové někdy byli kdykoliv v našich končinách a zahráli tady na koncertě, no určitě u nás nebyli, ale v pražském metru, to si pamatuju, tak tam tenkrát natáčeli videoklip. Příští stanice Staroměstská. Třeba YouTube byli u nás jenom jednou, to bylo rok 97, a to si naopak pamatuju, to mám ještě v živé paměti, Strahov, jak jsem tam čekal od 9:30 dopoledne, jo, to už je taky skoro pravěk, abych je měl potom jako na dlaní. Možná v příštím roce by se mohli YouTube vydat na šňůru, uvidíme. U nás tedy máme ten velký problém, že prostě pro YouTube nemáme dostatečně velký stadion. Není tady. Tak si držme palce, aby jim třeba stačil i nějaký menší, že jo, nebo někdy pod Širákem. Tady jsou s písničkou z Batmana v retro víkendu na Hit Radio.

0: Weekend a snad i skladník ve šroubárně, co si může přečíst Vergilia v originále, by poznal, že tohle byla prostě taková trošku blbost, jo. Era a meno, jako zní to, jako by to bylo latinsky, to je pravda, ale jsou to vlastně ve skutečnosti jen a pouze vymyšlený slova bez nějakého valného konkrétního významu. Ale sklidilo to velký ohlas v devadesátkách, to každopádně takové ty gregoriánské chorály spojené s poprokem a možná lehkými tanečními beaty. Mimochodem, tohle to určitě všichni znáte. Labuša, Be My Lover. Zatančit i zaspívat pro mě za mě si můžete už za chvilku. Lada, dída, dá, dá, dá. Tady na Hit Radio v Retro Weekendu, to jsem chtěl říct. Chvilku si počkejte.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují legendy v Třebíjlicích. www.legendyvtřebíjlicích.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Na začátku 90. byl tenhle týpek, tenhle borec Elton John v takové docela těžké depresi, léčil se z alkoholismu, z drog, vůbec to s ním nevypadalo kvalitně, ale dokázal se z toho nakonec dostat a vrátit se zpátky v plné polní a vlastně udává trendy i dneska s osmdesátkou na krku. Netuším tedy, jestli právě Elton byl v devadesátkách fanouškem hudebního stylu Eurodance, ale to je hlavní téma nejnovějšího dílu našeho podcastu Vypalovačka, kde s kolegy Markétou a Sivošem zkoušíme přijít na to, proč. Co bylo na kombinaci techna, houseu a rapu tak atraktivní? V Eurodance totiž vlastně platilo takové pravidlo, není vlastně vůbec důležitý, jestli umíš zpívat, ale musíš být hezký a musíš umět tančit. V tom Eurodance bylo celkem jedno, kdo v té kapele je. Tam,
1: a jestli umí zpívat.
0: Jestli umí zpívat, takhle jako musel umět aspoň trošku se prezentovat, musel nějak vypadat, musel se umět hejbat. Jestli to umělo zpívat, neumělo to zpívat, to už bylo celkem jedno, protože většinou za to zpíval někdo jiný.
2: To hejbání bylo jako zásadní, protože vedle toho, že jsme to poslouchali z rádia a na diskotékách, tak samozřejmě k tomu byly videoklipy, které byly obrovsky barevný, byly plný neonů a hlavně většina těch videoklipů byly fakt taneční, takže tam byly opravdu ty groupies, který tam prostě jako jeli, ty choreografie, který potom jsme jako na hodinách těláku jako zkoušeli taky a úplně to nešlo, ale jako měli jsme pocit, že děláme něco, co dělají tu Unlimited třeba.
0: Dokonce mám pocit, že ten tanec byl ten stěžejní.
1: No, nedivím se tomu, protože oni když potom měli nějaké vystoupení, tak to všechno jelo na playback a jediný, co mohli prezentovat, byl ten tanec.
2: Byl ten tanec.
0: Přesně tak. Aspoň krátká ukázka z naší vypalovačky, ale pozor, nebylo to u všech stejný, jo, bacha. Výjimkou byly třeba, Labouche, zpěvačka Melanie Thornton, potom dokonce několikrát dokázala, že prostě zpívat umí a dokonce i skládala písničky. Tak všecko tohle uslyšíte v novém díle podcastu Vypalovačka, která spatří světlo světa dneska večer na všech podcastových platformách anebo úplně jednoduše, triviálně na webu hitradio90.cz. No a když tady padla řeč o Labouche, tak jsem sliboval. Lada dída dá.

0: Další devadesátková klasika v retro víkendu na Hit Radio, zpěvák Sting, toho jste asi poznali. Teď nedávno potěšil své fanoušky tím, že se rozhodně necítí na to jít do důchodu ve skoro 75 letech. Prý si prostě nedokáže představit, že by nic nedělal. Tady udělám takovou lehkou odbočku, což teda já si představit dokážu naprosto poměrně jasně. Tečka. V jaké je aktuální síle, jakou má teď Sting energii a ten vůbec esprit kolem něj, tak to se budete moci přesvědčit už celkem brzy, za měsíc a půl na pražském Metronomu v pražských Letňanech. Teď byl na Hit Rádiu a na Hit Rádiu v retro víkendu bude za chvilku i Alanis Morissette.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové,
4: jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů,
3: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice simkarty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: diskotéku jste v 90. taky poslouchali. Madison Avenue, pamatujete si na ně? Don't call me baby. Když jsem se vás ptal hodinu dvě zpátky, na co jste pařili v 90. na diskotékách, tak i na tohle konkrétně Milada, akorát tedy nenapsala, odkud píše, ale i Miladu zdravíme. Jinak dobré ráno vám všem, to už je trošku starší SMSka. Mně z 90. diskoték se vždycky vybaví DJ Bobo Everybody. To jsme chodili pařit ve Špindlu do Labužníku. Napsala nám Michaela z Trutnova. Takže i do Trutnova zdravíme. Díky za vaše vzkazy. Myslím si, že na DJ Boba a jeho Everybody se taky rozhodně dostane. Ještě během dnešního odpoledne. No, pravý poledne za chvilku. Retro víkend na Hit Radio pokračuje. I dneska celý odpoledne až do večera. No a teď bych tady pro vás měl jednu nahou. Dva na stovky.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Ještě bylo to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl a Kerry. Jestli si vyberete, tak po 12. hodině po pravém poledni tady v Retro Víkendu, který pokračuje na Hit Radio.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděli je pravé poledne a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Letecké palivo zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Irán se ceny zvedly asi o 75%. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. I tak ale Evropská komise připravuje opatření a slibuje, že co nejdříve aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob. České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat kanceláře zdravotního pojištění. Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí. A pojďme také na fotbal. Necelé 4 minuty nastaveného času 317. derby chyběly fotbalové slávy k tomu, aby doma po vítězství 3-2 nad věčným rivalem Spartou oslavila mistrovský titul. Po nepochopitelném řádění části fanoušků nyní v Edenu řeší bezprecedentní průšvih, kterého si ale ve velké míře všímají média i v zahraničí. Slávia už dnes oznámila, že uzavírá dočasně tribunu Sever a zároveň vyřadila z kádru útočníka Tomáše Chorého a wingbacka Davida Douděru, kteří byli v sobotním derby vyloučeni. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V Litvínově dnes v rámci oslavy Dne matek děti hrají maminkám. Od 15 hodin je připraveno interaktivní divadelní představení Divadla v pytli. Děti jsou součástí programu, a to od přípravy až po samotné představení. Je to od 14 do 19 hodin. Bude tam soutěžní scéna, překážková dráha, ale i odpočinková zóna pro rodiče s dětmi.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Užívejte dnešní skvělé počasí, protože od úterý se má výrazně ochlazovat. Dnes však bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti, ale beze srážek, a odpolední maxima se zastaví na 23 stupních Celsia.
0: Retro víkend.
3: Retro víkend.
4: Mariah Carey je tady na startu další hodiny Retro víkendu na Hit Rádiu, bude zpívat své

40 let v hudebním světě je letos Mick Hucknall a kapela Simply Red, jo, letí to letí, tak jsou teď rozlítaný tak nějak po světě, aby to oslavili s fanouškama. A slavný zpěvák s rubínem v zubu teď nedávno někde prozradil, že když má koncerty, tak svůj sametový hlas si šetří tak, že prostě celý den nemluví, aby byl večer fit. Což teda musí být upřímně celkem zábavný člověk s ním být takhle během dne. Ale zase, bacha, pro takovej hlas bych tohleto taky možná pravděpodobně podstoupil. Pamatujete si ještě na Sophie B. Hawkins? Taková vlastně nenápadná zpěvačka. Možná už si ani nevybavíte, jak vypadala nebo jak vypadá, ale tenhle ten její superhit, ten bezpečně musíte znát. Takže posílám Right Beside You teď a tady na Hit Radio, a to v rámci prodlouženého retro víkendu. Tak fajn odpoledne, protože už máme popoledni, přesně 12 minut po 12.

0: Pamatuju si, že jsem na začátku 90. si ušetřil pár stovek a prostě jsem musel mít CDčko R.E.M. Automatic for the People. Tu písničku, tuhle tu Drive, tu jsem z něj naprosto zbožňoval, miloval. A to teda tenkrát byly CDčka poměrně drahá záležitost. 550 korun, dokonce ještě dneska doma na něm mám cenovku na tom CDčku. Vůbec, jak jsme poslouchali v 90. muziku, i to jsme stačili s kolegy z Hitrádia 90. s Markétou a Ivošem probrat v jednom z minulých dílů našeho nového podcastu Vypalovačka. A upřímně tedy, že jsme někdy dělali doslova do písmene psí kusy. Spolužák ve škole měl taky Walkmana, a když mu došly baterky, tak je začal volizovat. Že to prej dodalo tomu energii. Já nevím, jestli to skutečně mělo ten účinek. On ty baterky, ty tuškové baterky.
1: Jsme fakt dělali strašný věci.
0: Volizoval a myslel si, že tomu dodá nějakou energii, nějakou šťávu.
1: Lízat něco, abys tomu dodal energii.
2: To už nikdo nepochopí dnes.
0: No, dnešní Gen Z by tohle skutečně asi jenom stěží pochopila. Naprosto, naprosto na rovinu. Tak si můžete poslechnout všude tam, kde normálně posloucháte podcasty, své oblíbené, anebo na našem webu přímo hitradio90.cz. A jestli nám dáte rovnou zpětnou, abychom viděli, jak si stojíme, tak budeme moc rádi. Díky.
3: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují Legendy v Třebíhlicích. www.legendyvtřebíhlicích.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Víc

0: Nemáš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krása vesmírná. Ono to tedy vypadá, jako by tuhle baladu Whitney Houston zaspívala vlastně s prstem v nose. Jenomže ta písnička, ta je pěvecky možná jednou z vůbec nejnáročnějších, co kdy kdo naspíval. Složité přechody, absolutní kontrola dechu, jinak se prostě udusíte. A říká se dokonce, že pokud si někdo chce zaspívat třeba v talentovkách, nebo dejme tomu na karaoke, I have nothing, takže na to musíte mít buď koule, a nebo se jmenovat Whitney Houston. Retro víkend na Hit Radio, ten jde pomalu do finiše, tak si ještě užijte posledních pár desítek nejlepších devadesátek a jinak si je můžete dávat prakticky kdykoliv na našem dabovém a internetovém Hit Radio 90, kde vám velmi často a rádi hrajeme i domácí devadesátky, třeba takový Činasky a jednoho Kutila bych vám teď rád poslal. Tak hezké dopoledne přeju.
1: Jsem Kutil.

0: Celkem zajímavé téma na písničku Your Gorgeous. Je to totiž kritika povrchního světa modelingu a fotografů, co by pro sexy fotku udělali prakticky cokoliv. Prosím vás pěkně, hlavně si to nenechávejte zahrát na svatbě. Byť se to jmenuje Your Gorgeous, tam se to fakt nehodí, myslím na veselku. Všem maminkám ještě jednou všecko nejlepší k tomu dnešnímu svátku. Tři devadesátkové hity o mámách uslyšíte ve 3 hodiny. To se celkem dobře pamatuje. 3 ve 3 u Ivoše, který vás taky provede, co by další devadesátkový expert dnešním odpolednem tady na Hit Rádiu. Já stíhám ještě minimálně Madonu anebo třeba Nirvánu a to už za pár okamžiků.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Hitrádiu právě teď doznívá jeden z největších hitů všech dob, Smells Like Teen Spirit od Nirvány, tedy vlastně od toho pána, o kterém se bavíme v tom zatím posledním díle Vypalovačky. Více k tomuto podcastu už v další hodině, která bude znovu plná největších hitů 90. let. Ivo Alač už vám v tuto chvíli přeje krásnou neděli.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Představte si západ slunce nad Vinicí a sklenku vychlazeného Rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendy v Třebívlicích.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Jsou tady krátké zprávy ve 13 hodin a Klára Zemanová, vítám vás u nich. Starší rodinné domy v Česku v prvním čtvrtletí meziročně zdražily o 9%. Průměrná cena za metr čtvereční tak dosáhla 45 tisíc korun. Ceny rostly téměř ve všech sledovaných městech, nejvíce v Praze a Plzni, výrazně také v Hradci Králové nebo Olomouci, vyplývá to z analýzy. Neziskové organizace zajišťující probační a resocializační programy pro dospělé pachatele letos nedostaly státní podporu. Ministerstvo spravedlnosti sice uvolnilo 2 miliony korun, finance ale směřují pouze na programy pro mladistvé a práci s rodinami. Organizace upozorňují, že bez stabilního financování neudrží kapacity ani odborníky. Španělsko zahájilo proces evakuace lidí z lodi zasažené Hantavirem. Plavidlo dnes ráno dorazilo k Tenerife na Kanárských ostrovech. Na palubu podle ministerstva zdravotnictví nejprve vstoupili zdravotníci, aby provedli finální kontrolu a mohlo začít vyloďování pasažerů, informuje o tom agentura Reuters. A závěrem sport. Messi řídil v MLS výhru Miami 4-2 na hřišti Toronto gólem a dvěma asistencemi. V zámořské lize se tak podílel už na 100 brankách, když za 64 zápasů zaznamenal 59 gólů a 41 asistencí. Vytvořil tak nový rekord soutěže.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Dneska máme jasno až polojasno, odpoledne a večer, ale čekáme postupně většinou oblačno, bude to beze srážek a s nejvyššími teplotami 19 až 24. A jak by mělo být v pondělí? Zataženo až oblačno, na východě je zpočátku až polojasno, od západu s občasným deštěm nebo přeháňkami, během dne místy i bouřky a později večer na severozápadě v polohách nad 800 metrů srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 14 až 10, nejvyšší denní 17 až 21.
0: Retro víkend. Retro Weekend! Retro Weekend
2: Hit Radio. Retro Weekend je v režii Hit Radio 90, to znamená, že si spolu dáváme jenom ty největší hity z této dekády, no a pro ty, co teprve před chvílí vstali, jsme teď připravili snídani u Tiffanyho.

0: kapelů toho typicky devadesátkového podžánru Eurodance, Dr. Alban, který měl teda slušnou řádku hitů, nejenom It's My Life, ale právě třeba i Look Who's Talking, což jsme si dali před chvílí. No a Eurodance je to, co máte na devadesátkách nejradši. A když jsme společně s kolegy z Hitrádia 90, Markétou a Michalem, spustili náš nový podcast Vypalovačka, tak se hned objevil návrh na to, abychom právě v jednom z dalších dílů probrali Eurodance. A my jsme to vyslyšeli. Dneska v 18 hodin bude mít premiéru nový díl Vypalovačky věnovaný právě tomuto tématu. Za chvíli vám pustím ukázku z jednoho z předchozích dílů, ať máte o tom podcastu trošku větší představu. A nebo si ho vlastně můžete pustit klidně i sami na stránkách hitradio90.cz. No ale teď už vám pustím další velký hit 90. let na Hitradiu. Tady je s ním Richard Miller.
1: Ještě jeden raz.

0: Na Hit Rádiu v rámci retro víkendu doznívá jeden ze zásadních hitů 90. let, Country House od Blur, píseň, která byla součástí té legendární bitvy o Britpop, o které se mimochodem taky bavíme v jednom z dílů našeho podcastu Vypalovačka. Slíbil jsem vám ukázku, tak tady je přiznání kolegyně Markéty, jak to měla v 90. s Blur.
1: Blur jsem tenkrát poslouchala a brala a vnímala daleko víc než Oasis, než se dostaneme k té samotné jako hitparádové válce Oasis versus Blur.
0: Oni byli víc boybandovský,
1: vej? No vysvětlím, přesně. Damon Albarn, zpěvák, špinavej blondiáček, takový ty chytrý, modrý, hezký oči, který potom jako ženský napoví, tohle chlapa si rozhodně neber, protože ten tě celý manželství bude podvádět. Jo?
0: Náš podcast o fenoménech 90. let nazvaný Vypalovačka je k nalezení na podcastových platformách, YouTube kanálu Hitrádia a taky hlavně na stránkách Hitrádio 90. CZ.
2: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují Legendy v Třebíblicích. www.legendyvtřebíblicích.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebíblicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi, Hi, Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebíblicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendyvtřebíblicích.cz.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

doznívá jeden z 90-kových hitů Chris Rea, pána, který když nás před Vánoci opustil, tak jsem několik týdnů neposlouchal nic jiného, než právě jeho alba, která mám doma. Máte-li ale vy doma hodně desek Duran Duran, tak určitě chcete jít na ten jejich blížící se pražský koncert, ne? Protože tohle je naštěstí pořád ještě možné, ne jako u Chrisery. No a jestli nemáte lístky na Durany, tak si o ně zkuste zahrát už od zítřka na našem dabovém a webovém Hitrádiu 90. No a kdo ví, třeba tam pro vás budeme mít i nějaké vstupenky na koncert Rickyho Martina, který bude v O2 aréně 5 dní po Duran Duran. Teď už ale taky bude na Hitrádiu. Slivin La Vida Loca.

0: rádiovský WhatsApp 777-937-777. Přišla zpráva od Luci, pro kterou je tohleto velká srdcovka. Nothing compares to you, určený Roe Conor. Přidala i příběh. V roce 1989 jsem se seznámila s mužem, který mi přímo imponoval, ale nějak mi zapomněl říct, že je ženatý. Když jsme se scházeli, poslouchali jsme tenhle hit u mě doma, měla jsem věž na kazety. Máme spolu syna, kterému je už 35, ale jeho otec se k nám nikdy nehlásil. Syn ho v podstatě ani nezná, což je smutné, ale ta píseň ve mně vždycky zbudí vzpomínky. Tak Luco, zdravíme, hlavně tebe jako mámu na Den matek, i tvého syna, toho tatínka asi moc ne.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
4: Slyšíte to ticho ve vinicích?
5: Tak na něj zapomeňte! Přichází noc, která otře se Třebívlicemi. Premiérový ročník série Legendy v Třebívlicích uvádí jedinečnou rockovou legendu. Bonnie Tyler. V sobotu 6. června ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Naživo a s celou kapelou. Bonnie Tyler. Tohle není jen koncert. To je rocková party. Rock in the Wilds. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendyvtřebívlicích.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: BBC Prado 2 a na Hitrádu teď zněla výborná píseň George Michaela Too Funky s videoklipem v podstatě na stejné téma. Retro víkend za chvíli pokračuje.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Jsou tady krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. V Česku se dnes slaví Den matek, který podle amerického vzoru připadá vždy na druhou květnovou neděli. Tradice sahá do první republiky a poprvé se u nás slavila už v roce 1923. Tento svátek si připomínají i další země, například Německo, Rakousko, Itálie nebo Řecko. Maminkám se nejčastěji děkuje drobnými dárky nebo květinami. Změny v důchodovém systému, které připravuje vláda, budou drahé. Návrh počítá se snížením věku odchodu do penze, úpravou valorizací a vyššími důchody pracujících seniorů. Podle ministerstva práce to zvýší výdaje státu o stovky miliard korun ročně. 28-letá Češka byla zraněna po zásahu bleskem v rakouských Alpách na hoře Edmonton Kelping. Tlaková vlna odmrštila ji i jejího partnera k zemi. Horská služba transportovala ženu, která nakrátko ztratila vědomí, vrtulníkem do nemocnice. Následně i muže, který pomoc přivolal. No a Filip Salač po startu z třetího místa obsadil ve zkrácené velké ceně Francie Moto2 v Le Mans 9. příčku a zaznamenal tak nejlepší výsledek v sezóně. Vyhrál Španěl Izan Guevara.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
0: Teď je v Česku stále ještě převážně jasno až polojasno k večeru, ale mraky přibydou, pršet by nemělo, nejvyšší teploty se pohybují mezi 19 a 24 stupni Celsia, ale v pondělí už by mělo být zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, během dne se můžou objevit místy i bouřky, později večer na severozápadě v polohách nad 800 metrů i srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 14 až 10, nejvyšší denní 17 až 21.
12: Retro víkend.
13: Retro.
0: Nedělní odpoledne v plném proudu, doufám, že si ho užíváte třeba někde venku na zahradě, než se nám to během týdne trošku zkazí, zítra by chtělo sněžit, ježiš. Do toho se ale skvěle hodí další 90-kové hity, ne?

Na Hit Rádiu v rámci retro víkendu East 17 Thunder. Včera byly hromy a blesky na slávy. Bude to mít samozřejmě velkou dohru, ale hlavně je to teda velká mezinárodní ostuda, a to zrovna v roce, kdy se Česko dostalo na mistrovství světa ve fotbale. Ta šílená situace ale měla i svého hrdinu, alespoň podle sociálních sítí, a tím je masér Slávie Jakub Černý, který vyvedl z hřiště gólmana Sparty po té, co se na něj vrhli agresivní fanoušci. Z plochy i z tribun se utíkalo před pyrotechnikou i agresory, a takhle by teda fotbal neměl vypadat. Ale teď se bude utíkat příjemně Eurodanceově. Tady jsou MC Sar a Real McCoy a Runaway na Hit Radio.

Můžeš tyhle hity poslouchat non-stop od pondělí do neděle. Vyzkoušej nové dabové Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: A česká věc, kapela Gentour a Proklínám. Janka Ledeckého vídáme v zimě, ne na koncertech, ale na závodech Ester, o které mimochodem prohlásil, že není fér, že ona k tomu všemu, co umí, je taky ještě nejlepší zpěvačkou v rodině. No, dobrý gen jí předal. Za chvíli přehlídka dalších dobrých genů švédské rodiny Bergrenových v sourozenecké partě Ace of Base.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Under Armour
5: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: Proto.
6: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: To byla krása, co? Bohužel i frontman kapely Nexus, která nám teď na Hit Rádiu nabídla úžasnou By My Side, tedy Michael Hutchence, nás opustil předčasně už v 90. Podobně jako Kurt Cobain, kterému se s kolegy z Hit Rádia 90. Markétou a Michalem věnujeme v zatím posledním díle našeho nového podcastu Vypalovačka o fenomenech 90. let. Je to ke slyšení na podcastových platformách, na YouTube kanálu Hit Rádia nebo na stránkách hitradio90.cz. A je to i pro ty, co třeba vůbec neví, kdo byl Kurt Cobain.
1: Geniální muzikant, asi velmi, jak to mám říct, jako velmi smutný, plachý člověk, který asi neměl moc rád takovou tu pompéznost a červený koberce, který byl rád někde v ústraní. Byl to pochopitelně tedy zpěvák a hlavní muzikant ze skupiny Nirvana. Co o něm říct ještě?
0: Citlivá duše.
1: Citlivá duše, určitě.
2: Kurt Cobain byl v každém případě jiný, ať už vizuálem, tak i tím přístupem vlastně ke světu. Jo, byli tady kluci z boybandů, byli tady kluci z Britpopu, byly tady takový ty jako dojezdy osmdesátkových diskotékových věcí, pak tady byly eurodanceové hvězdy a mezi tím někde byl Kurt Cobain.
0: A pak tady taky byly Eiffel 65.

0: Retro Weekend na Hit Rádiu. Teď nám doznívá první fakt velký hit toho asi nejslavnějšího britského boybandu, když nepočítáme Beatles. O Take That je mimochodem i skvělý dokumentární seriál na Netflixu, kde se o tom hitu Pray a jeho dopadu taky hodně mluví. A ještě prásknu na kolegyni z Hit Rádia 90, Markétu Rachmanovou, že kdysi byla taky velkou faninkou Take That. Měla jich prý plný pokojíček. A jak jsem slyšel o tomto retro víkendu, tak dokonce i vypírače měla oblepené jejich podobiznami. No ale tenkrát vlastně asi vůbec netušila, jak jsou na tom kluci se vzděláním. To zjistila, až když jsme chystali jeden z našich podcastů Vypalovačka.
1: Dala jsem si práci s tím, že jsem se podívala, co třeba jako jsou kluci z Take That, jo?
2: No, tak počkej, tak to mě zajímá.
1: Chcete vědět?
2: Gary Barlow.
1: Nevíte to, jo?
2: Gary Barlow.
1: Tak, Gary Barlow má nějakou praktickou střední školu. Robbie Williams, dramatický obor na střední škole, nedostudováno. Mark Owen, základní vzdělání. Howard Donald, autolakírník.
2: Dokonce.
1: Jason Orange, základní vzdělání. Taneční akademie.
0: Ale zpívalo a tancovalo jim to skvěle, ne?
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Axl Rose právě teď ve velkém hitu Guns N' Roses na Hit Radio zpíval Don't Cry. Ale když dneska rozbrečíte svoji mámu štěstím, nějakým pěkným přáním nebo dárkem, tak to bude naopak pěkné. Za chvíli naše tři dárky maminkám, rubrika 3 ve 3, kterou máme na Hit Radio 90 pravidelně a během retro víkendu ji máme i na všech FM-kových Hit Radiích. A dneska pro maminky.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Májové dny v online shop CZ.
5: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, vítám vás u nich. Volby by aktuálně vyhrálo ANO z 32% hlasů. Vyplývá to z analýzy společnosti Kantar. Hnutí STAN by získalo přibližně o polovinu procentního bodu méně. ODS pak o další půl bod slabší. A celkem by se do parlamentu dostalo 6 politických stran. Píší o tom novinky.cz. Malé děti tráví u mobilů více času, než si myslíme. Podle průzkumu STEM tráví 42% dětí do 6 let u obrazovky přes hodinu denně. 18% dokonce přes 2 hodiny. U předškoláků je to pak 82%. Odborníci varují, že dlouhodobé sledování může ovlivnit spánek, pozornost i řeč. Zdravotníci skočili z padáky na ostrov kvůli Britovi s podezřením na hantavirus. Muž v polovině dubna opustil výletní loď, kde se objevilo několik případů tohoto viru. Na ostrově žije. Uvedla to stanice BBC. A fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra už si za Slávii po sobotních incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou nezahrají. V podcastu Odbor přátel Slávie to uvedl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj byli oba hráči vyřazeni z kádru do konce sezóny a dostali svolení k letnímu přestupu.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Už během dnešního večera by se to mělo začít kazit a pondělí už bude převážně zatažené až oblačné s občasným deštěm, přeháňkami, někde i bouřkami a večer na severozápadě ve vyšších polohách i se sněžením. Nejnižší noční teploty mezi 14 a 10, nejvyšší denní 17 až 21.
10: Retro víkend.
11: Retro víkend.
0: A teď už tedy 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, a když je ten den matek, tak budou všechny právě o maminkách. Jeden krásný udělali v 90. Spajsky, pro rockery tady bude Mama Said od Metallica a hned na úvod něco českého, co v tento den v rádiu prostě nemůže chybět.
8: Retro, 3 ve 3.

malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš, jak říkala jsi pohádky, který jsem miloval. Předtím, než s ustralou tváří chodila jsi pozdě spát. Život jen utíkal a já pochopil, koho

CSGO právě teď na Hitrádiu napověděli, co máte ideálně říct těm svým maminkám, jestli jste jim ještě nebo přáli ke dni matek. Dali jsme si Mama od Spicek, Mama Sed od Metaliky a Mámu od Lunetiků, jako dnešní 3 ve 3, tři hity, které něco spojuje. Další 3 ve 3, každý všední den na Hitrádiu 90, tak si nás najděte v dabu nebo na webu hitradio90.cz. 3 ve 3.

0: Chceš, aby retro víkend nikdy neskončil? Nemusí. Vyzkoušej nové dabové Hit Radio 90.
1: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích. Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádiu teď v rámci retro víkendu dostal prostor Eurodanceový král DJ Bobo,
1: o kterém se samozřejmě s kolegy z Hit Rádia 90, Markétou a Michalem, taky bavíme v nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka, který bude mít premiéru už dneska v 18 hodin na všech podcastových platformách anebo na stránkách hitradio90.cz. Už teď vám ale můžu pustit takový malý trailer, navazující na to, co se v tom Everybody od DJ Boba zpívalo, že se máme pohybovat do těch rytmů.
2: Ono vlastně jako eurodanceový texty z nějakých 80% jsou instrukce na to, co máš dělat. Teď budeš prostě zvedat ruce, teď se budeš hejbat, teďka pojď na kolena, když ne, to je Ivan Hlas zase.
1: Skákej.
2: Víš, jakože instrukce...
3: Možná tam taky někdo byl na kolena,
2: hlavně to
3: nevíš,
2: se musí... Hlavně se musíš bavit a musíš u toho prostě skákat a musíš do toho vydat energii a hlavně musíš být veselý a pozitivní, protože tenhle ten svět je přece jako super a nečekají tě žádný traumata a jestli někdo někde zpívá o nějaký jako ironii a bere si do pusy politiku, tak ne, my rozhodně ne, my se budeme bavit a my budeme tancovat a až nás toho budou bolet krční páteře. Strumming.

Night Radio, MC Hammer, zjevně inspirovaný úspěchem Nothing Compares to You. Stejně jako Sinead O'Connor si i on tenkrát vzal jednu Princeovu píseň a přetvořil ji ve svůj hit. No a když ty možnosti máme, tak si vlastně můžeme pustit kousek toho 80-kového originálu When Doves Cry.

0: Za chvíli v rámci retro víkendu na Hit Radio to, jak Cher v 90. přetvořila jednu 60. věc.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: kdysi vyhrálo nějakou anketu o nejhorší popový hit v historii, protože se tam zpívá život, o život, o život, o život, du du tu tu. Desiree na Hit Radio s Hitem Live. O tomto prodlouženém víkendu si připomínáme hlavně život v devadesátkách a budeme v tom pokračovat až do 18, kdy náš retro víkend skončí. Za chvíli tady odstartujeme tu předposlední hodinu, předtím ještě další zprávy.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují Legendy v Třebíjlicích. www.legendyvtřebíjlicích.cz.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí. Under Armour
3: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 16 hodin a jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Vláda schválí jmenování Landovského zmocněncem už v pondělí. Řekl to premiér Andrej Babiš. Slibuje se od něj naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. V Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 do několika tisíc. Tak co, vzali byste svého pejska na takovou proceduru? Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pakistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války. Dosavadní jednání o ukončení byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o hormuzský průliv nebo obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem a Spojenými státy příměří, informuje o tom agentura Reuters. No a čeští hokejisté podlehli na závěr švédských her Švýcarsku 1-6. Na turnaji skončí nejlépe třetí. V případě bodového zisku Švédska s Finskem obsadí poslední místo. Svěřenci trenéra Radima Rulíka si na konec přípravy na mistrovství světa ve Švýcarsku připsali čtvrtou porážku z posledních 5 utkání. Do šampionátu vstoupí v pátek proti Dánsku. Tak držíme palce.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Zatím ještě dobrý, ale už během večera by mělo začít přibývat mraků a pondělí už by mělo být převážně zatažené až oblačné s občasným deštěm, přeháňkami, bouřkami a večer na severozápadě v polohách nad 800 metrů i se sněžením. Nejnižší noční teploty 14 až 10, nejvyšší denní mezi 17 a 21 stupni.
6: Retro víkend.
0: Mr. Bean, to je další devadesátkový fenomén, který se vlastně ještě v té samé dekádě dočkal i prvního celovečeráku, no a k tomu udělali jednu skvělou písničku Boyzone, tak si ji teď dáme.

0: krásná Vulnerable od Roxette. Mimochodem, v souvislosti s Roxette nám kolegyně Markéta Rachmanová vyprávěla jednu super historku ve třetím díle našeho podcastu Vypalovačka, který je o tom, jak jsme kdysi poslouchali hudbu, tedy o devadesátkových hudebních nosičích. Pamatujete na ty tržnice, jak se tam prodávaly takový ty pochybný verze s těma divnýma obalama?
1: Hele, já jsem z Krkonoš, takže jako my jsme přes Harachov jezdili do Jelení Góry.
0: Aha, přímo ke zdroji.
1: Jednou za měsíc. A samozřejmě, že vždycky, když jsme tam jeli, tak mi spolužáci, spolužačky napsali jako seznamy, co všechno chtějí. Fakt si pamatuju konkrétní zprávu od jednoho kluka, na kterého já jsem chtěla udělat dojem, a on miloval Roxette. On prostě chtěl tohle tu kazetu, abych mu přivezla, a já jsem řekla, samozřejmě není problém, jako okamžitě. A já mu to přivezla. No, mě to bylo zalepený

0: bylo tam fakt jako, že Roxette, turism, ale když se to rozdělalo, tak tam bylo úplně něco jiného. Tuším, že tam byly nějaký 24/7 nebo něco.
1: To nechceš. Mimochodem, něco podobného se mi stalo v té další dekádě, v době rozmachu eBaye, kde jsem si od někoho objednal stěží sehnatelnou první kanadskou desku Alanis Morissette a přišlo mi CDčko 3 tenorů. No ale teď si na Hit Rádiu pustíme něco z té její nejslavnější desky.

my ass.

0: jste si pouštěli ukázku ze třetího dílu naší vypalovačky, ale už za necelé dvě hodiny vyjde na všech podcastových platformách anebo na stránkách hitradio90.cz díl pátý o fenoménu Eurodance a během něj určitě zmíníme Culture Beat, kteří nám teď na Hitradio nabídli skvělou věc Inside Out. Za chvíli už do Cranberries a pak taky samotný král.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
9: Připravte na to svou mysl.
10: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
11: Ale proč se držet při zemi?
10: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vrcne i po premiéře Bohemian Rhapsody od stejných producentů. I teď, kdy je v kinech Michael, jsou vlastně zpátky ve všech hitparádách Jacksonovy písničky, objevují ho i generace, které ho nezažily a uvědomují si, jak je ta hudba vlastně skvělá. A proto si ji taky tak často hrajeme na všech hitrádiích. A ty jeho devadesátkové kousky, které v tom letošním filmu nejsou, a budou asi až ve dvojce, jestli ji natočí, tak ty hrajeme na tom našem dubovém a webovém hitrádiu 90, které má na starost i tento retro víkend na hitrádiích. Tak jestli se vám líbí ty tři dekády staré hity a chcete se častěji vracet do toho období, tak nás nalaďte i po retro víkendu. Hrajeme 90 non-stop.

0: Když jsme tu v této hodině na Hit Rádiu měli v rámci retro víkendu i krále, tak jsme si samozřejmě museli dát i královnu. Madoně vyjde 3. července letos nové album, pokračování Confessions on a Dance Floor po 20 letech a těšíme se hodně.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Rádia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Ještě než nám na Hit Rádiu skončí Retro Víkend, kde se to téma hodí a máme ho i v jednom z dílů našeho podcastu Vypalovačka, tak mi napište na 777-937-777, jaké bylo vaše úplně první CDčko. Já mám totiž pocit, že moje bylo Keep the Faith od Bon Jovi, ze kterého jsme si právě teď zahráli tu úžasnou titulní věc. Za chvíli další zprávy.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Modern Talking a další. Ve vinařství Johan V. startují Legendy v Třebíjlicích. www.legendyvtřebíjlicích.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady další krátké zprávy. Kabinet Andreje Babiše hledá cesty, jak rozvolnit limity pro sestavení státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová chce o změně plánu jednat s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dobrovskisem. Současný plán označila za past Aleš, píší o tom novinky CZ. V Česku se dnes slaví Den matek, který podle amerického vzoru připadá vždy na druhou květnovou neděli. Tradice sahá do první republiky, kdy poprvé se u nás slavilo už v roce 1923. Svátek se ale koná i v dalších zemích, například v Německu, Rakousku, Itálii nebo Řecku. Maminkám se nejčastěji děkuje drobnými dárky nebo květinami. Sociální síti Instagram v posledních dnech otřásla masivní vlna mazání falešných a neaktivních účtů. Podle médií odstranila platforma Meta desítky milionů botů, spamových profilů a účtů navyšujících počet followerů. I ty největší světové celebrity přišly během pár hodin o miliony sledujících. Spojené státy americké odtajnily desítky dokumentů o UFO a možnosti mimozemského života. Podle agentury Reuters jde zatím o zhruba 170 uveřejněných souborů. Další odtajněné materiály mají postupně přibývat.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Už během dnešního večera začnou přibývat mraky a během pondělí už bude převážně zataženo až oblačno, s občasným deštěm, přeháňkami, bouřkami a večer na severozápadě i se sněžením v polohách nad 800 metrů. Nejnižší noční teploty mezi 14 a 10 stupni, nejvyšší denní mezi 17 a 21.
0: Retro víkend!
3: Retro víkend!
2: Na Hit Radio 90 vám hrajeme 90 non-stop, ale tady v rámci retro víkendu už jenom v této hodině. Ivo Halač stále přeje krásnou neděli a posílá jednu ze svých nejoblíbenějších kapel, Texas.

Night Radio jsme si teď poslechli, jak skvělým způsobem předělali Erasure v 90. skupinu ABBA. Vince Clark nedávno v nějakém rozhovoru řekl, že by teda rozhodně nechtěl hodně zestárnout přímo na pódiu, což si mnozí přeložili tak, že Erasure už nebudou nikdy koncertovat. A to pak muselo být na jejich oficiálních stránkách dementováno a doplněno informací, že chystají nové album a už vymýšlejí, kde ho pak představí i naživo. No tak věřme, že i u nás v Česku. Jinak už se blíží spousta jiných skvělých koncertů a za chvíli vám prozradím, na který se díky nám dostanete zadarmo. Ale tohle už je Shania Twain na Hit Radio.

0: ale i v celém Česku. Jenom za posledních 10 let vystupoval v Praze, v Brně, v Ostravě, v Havířově, v Karlových Varech, anebo v loni v Hradci Králové. Letos v prosinci ho znovu čeká Auto Arena a o půl roku dřív taky akustický koncert v brněnském Janáčkově divadle. No a třeba i na jeden z těchto koncertů vám brzy rozdáme lístky. Ale už příští týden budeme hrát na Hit Rádiu 90 o vstupenky na červnový pražský koncert Duran Duran. Chcete-li jít, tak si určitě Hit Rádiu 90 nalaďte v dabu, anebo poslouchejte přes internet v aplikaci Rádia.cz a taky sledujte Facebook a Instagram Hit Rádia 90, protože i tam budou ty lístky k dispozici. Za chvíli něco, na co jsou pravidelní posluchači Hit Rádia 90 zvyklí, filmový hit půl šesté, ale předtím Robí.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.
2: Ahoj, Richarde.
3: Ahoj.
2: Ty k nám chodíš ze Slevomatu, to je jasná věc, aby si přinesl nápady, co s volným časem, kam za zážitky. No a já bych toho chtěl využít, protože koukám se do kalendáře, hele, nás čekají dva prodloužený víkendy.
3: Jo, pecka.
2: A já teď spolu s posluchači čekám nějaký, ale opravdu, jako skvělý tip, co podniknout.
3: Tak záleží, co máte rádi. My třeba jedeme do Jizerek.
2: Přes Slevomat, doufám.
3: Samozřejmě. Do Jizerek za pozorováním noční oblohy.
2: Cože? Jako, počkej, hvězdy, jo?
3: Jo, jo. Je v Jizerkách totiž takzvaná oblast tmavé oblohy.
2: Tak to jsem dosud vůbec neslyšel.
3: Tam jsou úplně nejlíp vidět hvězdy a v květnu je ještě prej ta správná hustota vzduchu. Takže popojedeš kousek od hotelu a je to mega podívaná. To ve městě nezažiješ.
2: Jo, to musí být tak hezký.
3: Jako je to boží, ale tak samozřejmě je toho spousta dalšího. Koukněte na Slevomat, to vás inspiruje. Já to teda dělám, jako. No,
2: tak nemusí to být přece jenom o cestování, že jo?
3: Jasně, párová masáž nebo klidně bungee jumping, hlavně nějak prostě využít ty prodloužený víkendy, že jo?
2: A taky si odpočiňte, to je jasná věc. To musíte zažít.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu. Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
1: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Veshalané, další velký 90-kový hit na Hit Rádiu v rámci Retro Víkendu. Jestli to o mě náhodou nevíte, tak jsem magor do filmů už od dětství, protože jsme bydleli v domě, ve kterém bylo v suterénu kino. Mám i takový notýsek, do kterého jsem si psal, kdy a kde jsem daný film viděl. No a u 10. května 1997 tam mám Jerry Maguire, Multikino Galaxie 17:30. A tak když jsem teda do Retro Víkendu chystal to, co na Hit Rádiu 90 hrajeme každý všední den pravidelně, filmový hit v 17:30, bylo jasný, že vám dneska tady zahraju něco z Jerryho Maguirea. V tom filmu je hned několik úžasných písní, třeba i Secret Garden Bruce Springsteena, no ale když zhruba po půl hodině jede Tom Cruise s dobrou náladou v autě a chce si něco zaspívat, tak nechá naladěnou stanici, která hraje tohle. Free Fallin' Toma Pettyho.

0: příštím týdnu zase sněžit a ledoví muži tedy znovu dostojí svého jména. Řekli jsme si...
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: what DJ revolves it.
1: Ještě dopovím to, co jsem tady načal před chvílí, že když nám tedy má v tom příštím týdnu zase sněžit a ledoví muži znovu dostojí svého jména, tak tady na Hit Rádiu byl před 10 minutama Snow a jeho největší hit Informer a teď taky Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Ať jsme na ten sníh ale připravili. Tohle byl zároveň poslední hit našeho retro víkendu. Ivo Aláč přeje hezký zbytek neděle a těší se od zítřka na tom našem 90kovém rádiu.
2: Chceš, aby retro víkend nikdy neskončil? Nemusí. Vyzkoušej nové

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Jsou tady poslední dnešní zprávy v 18 hodin a Klára Zemanová, krásný podvečer. Starší rodinné domy v Česku v prvním čtvrtletí meziročně zdražily o 9%. Průměrná cena za metr čtvereční tak dosáhla 45 tisíc korun. Ceny rostly téměř ve všech sledovaných městech. Nejvíce v Praze a Plzni, výrazně také v Hradci Králové nebo Olomouci. Vyplývá to z analýzy. Sázkové kanceláře po sobotním nedohraném pražském derby všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1. Sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Všechny sázkové příležitosti, které byly v průběhu fotbalového zápasu rozhodnuté, platí a kanceláře je klientům vyplatí. Sobotní derby Slávie se Spartou zůstalo nedohráno kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení. Španělsko zahájilo proces evakuace lidí z lodi zasažené Hantavirem. Plavidlo dnes ráno dorazilo k Tenerife na Kanárských ostrovech. Na palubu podle ministerstva zdravotnictví nejprve vstoupili zdravotníci, aby provedli finální kontrolu a mohlo začít vyloďování pasažerů, informuje o tom agentura Reuters. A nadcházející dny přinesou výraznou změnu počasí. Dnešek byl ještě slunečný, ale od pondělí se začne zatahovat. Přijde déšť a místy se objeví také bouřky. Navíc se výrazně ochladí a na horách se znovu objeví sněžení. Meteorologové varují také před přízemními mrazíky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra očekáváme od 12 do 21 stupňů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.

Moves.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Moves.cz. Moves.cz. Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.

Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak